jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

Trial.

trial. Trial.

Bye. Try.

trial. Trial. Trial.

try. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trial.

Bye. Bye. Bye.

tried. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší k

0: trial.
1: Vzpomínám,
0: trial.
1: Já byl kluk, už je to hodně let, sen se mi zdával, já hrám pro plnej sál.
0: Trial.
1: A stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po ní
0: trial.
1: Sít.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Wow.

subscribe.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám, kolik snů.
0: Trial.

0: trial. Trial.
1: Žít je někdy krásný hlavolam, když se ti zdá,
0: trial,
1: že se po

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: píská.
1: Wow. Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. Trial. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

Bye.

Bye. Bye.

trial. I'd say love.

0: trial.
1: If I could, I would
0: trial.
1: I swear.

trial. Trial. Trial.

0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

this morning.

trial.

try.

0: cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen.
1: Trial.
0: Co směl jsem, že

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak. Nevíš jak. Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když jsi v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: noční trout.
1: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap.
0: Trial.
1: Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: trial.
1: Pouhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

trial.

trial. My facade crumbles, but when I crash, I am gone. Trial.

Well. Trial. Trial.

z pravdy. Města jsou jen ozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

style.

byl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

try. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kruh.

try. Try. Try.

trial. Trial.

Charles. Charles.

Bye.

trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kruh.

Čau. Čau. Poco mám rád, poco to mi dává, poco mám rád, poco to mi nedá. Nedá spát. Čau.

There is nothing safe in this world.

Trials.

0: trial.
1: This is my time of the year. This is
0: trial.
1: This is also.

0: dry, are we?
1: Vzpomínám, já byl kluk.
0: Trial.

Trial.

trial.

trial. Trial.

0: Sir Elton John.
1: Bye.
0: Good one.
1: Bye.

trial. Trial.

Trial.

nade mnou tvá. Láska je úděl tvá. Pánbu tě opatruj. Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris.

láska je už.

0: Subscribe.
1: Trial. Like a

trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

Trials. Jsme do krajiny těl, kde je všetko zmeněné. Každou mnosti píšem o tom Trials. Místě.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jít.
0: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Trial.

Trial.

trial. Trial. Trial.

trial

0: trial.
1: Snad uvěříš.
0: Trial.
1: Nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů.
0: Trial.
1: Doufám.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lidí.

zvali někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

Thank you.

trial.

try. Try.

Bye. Bye.

trial. Trial.

trial. Trial.

Trial.

trials. Trials.

0: Bye.
1: Oh my God.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je
0: modlím,
1: hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

lásky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: když si vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp.
1: Trial.
0: Křivě šláp.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: Try.
1: Trial. Take a

Právě.

0: was a pass.
1: Trial.
0: As I tried to make it all disappear.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš,
0: trial.
1: Nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů,
0: trial.
1: Jdou za tebou dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš. Já chtěl bych jen žít z tvých polipků,
0: trial.
1: Svou láskou tě řád, být princem tvých snů.
0: Trial.
1: Já chtěl bych jen

0: trial.
1: Žít je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít. S tvým

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.

0: dýchám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Trial.
2: Tví milence matky dál vychovávaj.
1: Trial.
2: Někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak
1: Trial.
2: Chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

0: Bratříčku,
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.
1: Trial.

Zkrátka, bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno bálet, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: trál.
1: Ze žalářních vrat, možná, že si tenkrát
0: trál.
1: Znovu začínat, poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: try.
1: Nečekej úsměv od ženy.
0: Try.
2: Trial. Vysporcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: za tebou.
1: Trial.
0: Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých politů.
1: Trial.

bouře pominou. Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen z tvých polipků svou láskou ti vzát. Být princem tvých snů. Já chtěl

Já vím, že mě opustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Čau. Trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku,
0: Trial.
1: Když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše,

0: Bye. Trial.
1: Yeah. Rule, baby. Mary J.
0: Trial. Bye.

0: trial.
1: Something in the way. Something.

Bye.

fun. Bye.

0: Já to... Hey!
1: Bye.
0: The waterfall of teardrops!

Wow.

Wild. Wild. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

bar. Bye.

trial.

child. Child. Child. Child. Child. Child.

trial.

Bye.

Bravo.

Trial.

try.

style. Trial.

trial. Trial.

0: já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchej. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská. Trial.

trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Prague. Prague. Prague.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

drive.

trial. Trial.

try. Try.

trial. Trial.

0: trial.
1: Woman, you need
0: trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

5. Trial

try. Trial. Trial. Trial.

Bye. Trial.

0: trial.
1: Stone set in your eyes, see the thorn twist.

trial. Trial. Trial.

trial,

thrive. Trial. I'm no-

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trust in who we are.
1: Try.

Christ I seek, and I find in you. Every day, boy.

0: trial.
1: Trust.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Trial.

0: trial.
1: Make your peace at first.
0: Trial.
1: Stay.
0: Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně

0: be strong. Trial.
1: Mí milence.
0: Trial.
1: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sebe v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial.